0: sla, bo sodba pěchá i našich dní stremlenie. I národ stal poslaven bogošlo pomrajenie.
1: Ready to face the music?